0: Kývame ubevej sliky od ova večer a Madigina dopolnime ušte so jedan refrem. Može?
1: Naše te sliky